čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je pol.

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.
1: Byla to krása, když já do El Pasa, do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honk

Lys katedrál, zdiára vytrhol som list. A túžim ako malý princ, pomaly ku studničke.

mňa zase hlodá zub času, takže to až cítim. A preto som sa rozhodol, že si ho niekde chytím. Vložím ho do pohára a pred neho dám schému. Nech ukáže mi, jak sa vie,

0: Všetci sme už boli svedkami toho, čo dokáže taký zub času. Hlodá a hlodá a hlodá a hlodá. Neobstoja pred ním ani múry, ani pevnosti, ani spingy, ani pyramídy, proste nič.
1: Nič?
0: Nič.
1: Fakt nič?